0: Od budúceho roka budú stavitelia parkovacích domov a parkovísk musieť povinne inštalovať nabíjačky. Tie budú musieť byť podľa nariadenia z Bruselu najmenej na 10% miest. Tento zámer sa ale zatiaľ nedarí naplniť, a tak chce Európska parkovacia asociácia pretlačiť odklad platnosti tohto nariadenia. Na konferencii venovanej parkovaniu nahrával Martin Karlík.
1: Povinnosť osadiť nová parkoviště nabíjačkami má začít platit už 1.1.2027. Říká Tom Antonesen z Evropské parkovací asociace.
2: Tady se uvádí, že k tomuto datu veškeré parkovací prostory, kde je víc než 20 parkovacích míst, mají mít 10% z toho pokryto nabíjecími body.
3: 10% charging points. So it says the 10%.
2: Takže tam je požadavek buď 10% těch parkovacích míst osazeno nabíječkami, nebo 50% musí být pokryto, řekněme, přívodními trasami. Takže musíte být schopni prokázat, že těch 50% míst jste schopni osadit tím nabíjemi. A současně jsou tam i cíle pro místa pro parkování kol.
3: For bicycling. So we did a survey among our members.
2: Jsme si udělali průzkum přes ty naše národní asociace. A připomínám, má to být v lednu příštího roku. A tady jsou ta procenta, která jsou dosahována v jednotlivých zemích. 6% nejvíc je v Norsku.
3: So this is a problem.
2: Takže je to problém.
1: Tom Antonesen na konferenci o parkování také přiblížil vznik tohoto nařízení.
3: So this was legislation that was done in Brussels.
2: Takže je to legislativa, která byla připravena v Bruselu. Je zatím jistě mnoho lobování ze strany výrobců elektrovozů a stejně tak i výrobců mědi.
3: No to v lobby.
1: Lobovat teď chce Evropská parkovací asociace. Chce v Bruselu zařídit, aby nová pravidla začala platit později než 1.1.2027.